Nikita Magalov uviedol 24 prelúdií Friderika Chopina. Pokračujeme Merkúrom, symfóniou číslo 43 S-dur Josefa Haydna. Symfonický orchester Maďarského rozhlasu vedie Baláš Kočár. Záznam je z 1994.

0: Končí sa.
1: Pátria Rádio. A Slovák Rádio nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.

tak to bolo Bolero zum Abschied. Pre mňa bolo trošku také židovské, trošku klecmerovské bolo v závere, ale mne to je sympatické.